slovo to stalo se tělem a přebývalo mezi námi a viděli jsme jeho slávu. Slávu, jakou má od Otce jediný syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: toto je ten, o němž jsem pravil, že po mně přichází. Předešel mě, neboť byl dříve než já. A z jeho plnosti jsme vzali my všichni, a to milost za milostí. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, ale milost a pravda stala se skrze Ježíše Krista. Boha nikdy žádný neviděl, ale jednorozený syn, který je v lůnu Otce, nám o něm pověděl.

na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. A všem, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími syny.